0: Marioler te hiocht sa réiltoch sa bhil séid seo. An géir chéim is measa a háil chur tochaí na gaalteachta i mhil. Ní léon faoinú breise a TG Cathair. Fiú a bháin iníag an stocrocht agus an éileh agus an gá a bheith léirithe có daingan agus có láidir le cúpla mí an nuas. Níl tagart dú ras na gaalteachta sa cá náisnéis ina omláin, agus beig le feiscint an bhfuil airgad sa breis le dul ann. Ar nóid tá annachid áitena go bhfuil orú agus níl marrán de orda heis digan, ach áitena go bhfuil orú is go súil go mbeidh builscú i chur isteach ar sin, tá siad faoi bhun builscú ratha i go leor cásanna. Agus gan tagart don chéile dachas sa chánáis néis nú don planáil tangan gosonrach tugann go nuirt an Eric Aléirí rud éigean faoi agus beidh presócáid i gcéad troch nóna agus hámbeidh ceapa go gur go raibh ceisna ar mar dheonar sin chun é sin na hála éirí mar níl feic luaite sa chánáis néis i dtaobh an planáil tangan. Agus in áirithe milliún sa bhreis de Fáras na Gaeilge, agus tá sé seo pléite go mion minic sa seanmradála leis an ara féin leis an taoiseach chomá go bhfuil deis inis an gaeling a chur chun cain ar fud na hoileáin seo. Tá daoine ag foghlaim na gaeilge, tá daoine ag caint maolair tá deis inis agus ní feicim aon olmhíon agus tá sé sin léirithe go bacht le milliún sa bhreis Doras na Gaeilge. I mean, bhí níos mó airgead a chaitheamh ag an rialtas ar a bharas blianta mór a siar again.
1: Cefeid sa mar eisiau bhí sib si a dhealag an réilge agus an réiltocht a chanardí in mhór muséad málartoch ar 60 milliún ar a dégan a bhíon?
0: Bhí 68 milliún breise den bhá séad gaeilge agus gaeiltocht.
1: Achas bóin sé sin go bhfuil sib sin na pártaí a freasúra agus go dtuibh an agraochtaí ar nús conar na gaeilge a mairechtáil i bhinn scéal go haisa cinnt nuair atá na rudaí atá sib se a lorog chu fada ón mhírinne.
0: Ní hé, sin léamh a bháin air, féin ag rá go bhfuil an rialtas i casa a ghrim ar pobl, ar taillig agus ibrahe ní a bháin ar pobl na gaeilge agus na gaeiltochta, hai laidú tácha ar mar hampla catachas de Forbert Pobl ag an ara calíri chumá, agus ar nóid tán a chui pléidéint a gaing agus ar raidu na gaeiltochta chumá mar eilar an cánáis néisi na omlán, ach tá ár bó séad malartach, agus na drámanna eile há sé costa ag an rain airgad is. Agus tá airgad á dógan tú stacha gain inar mu séad málartach ó fáin si eile ó mar hampla windfall tax ar na cólachtaí mór a chuinemh agus ar nói ar cán a dheara den céadú a riamh ar na Vulture Funds ar an cías a dhearan siad ar na tithe, ar na portfólios mór a seoha, go rud nóiríon an rialtas, agus sin an fog inorm séad málartach, tá na calculators céim le gain, tá matemátic mar an gcéan na dúing agus an rialtas, seo mar eile ar cintí, agus tá orgin a dénta an ghaling agus ar pobl gaeltacht a chur chun cain.
1: Fog mid in sin agus beamid, lug súl go mór leis an siléirú i awsmaid ó fris ó coid na rinne agus an aire cléirí ar bálbeag ach anis. Teach mid ag tinnapléirinu é dich an erachtas an teachtan dúr stúrtha séirbhí si chula chun déna gáil bhfuil Liam Hanrahan ag éisteach go chóchaiste na gaeilge agus na gaeltachta mar deagra ar an teachta dála John Connolly gúil andulchan cínteanta ar gúrbhór atá le tógáil sa spitéal. Chun cóilir chun dé mar tílé dangáil leis an stúrthair faoi ceirt go dtíracha fhí geistéige agus tá sé lum inis ar lína de chéadfáilte maidin an Wharton Gramad fil airtain. Cúrbhór an spitéal, bíon muid a caint faoi chúrbhór na gaeilge agus faoin mórga Connemara de mór an caint a chula muid faoi chúrbhór an spitéal. Cé tá geist leis?
2: Níor chóla níosgéil ach tá sé sa bhlein Forbra Condé.
1: Tá sé ar wap.
2: Tá go díirech, tá sé ar wap. Agus sinna tá gis leis, tá rin tála ag údras na gaeltachta cínál ó húa gan anad cárdiacht an sin sa spidéal. Agus an rúd a bheith an gámach bóhor, sé caint bóhor in a ríd an tála sin, agus sinna amach Amach bóthór ríide tála sin, dos gó te an tála sin suas go méidir go bhéitiach réar fáil le hí tíchiacht, nó le hí forborstu bí, bát bach mynd a súl go méidir go bhéitiach réar fáil le hí tíchiacht an. Ach tá sé lúg a braithid ar an móthór sa bheith dínta, agus fariar siapin gúl se úil bínach go leor a ríide bheith caintir, ach
1: tá sé... Ach hílag búl an úil bí an á, an talí am hánra, na rog búl an dolchan cín a gháianna. dion tuk a jivin?
2: Well, ta sulam gwyl, ach madyn me ta ni ac y misio le gaf lian yw as ddech dros gwrdd yn chwrdd y mae alwyr yn fflen le hi'n gwrdd.
1: Mae'r sy'n cedda dolch yn cyn, mister?
2: Do hi'n dolch yn cyn, gwyl cain tynnu gael eu rai ffrig, so chyn ta plan lawr wael gaf reit ac yn spidol ffrysyn, agos mae'r chydig yn fflen sy'n ta sy'n gysd yn tafel sy'n yw sa'd. Ac yr eich, gynnaw, Farrier sin Kirkul Kena, ni feidir tadi yn ysg talho, gwnnw tu stech gydio le bwyr. Ta tu'n anna gael egi le gael rwyd yn ond cawrdiacht yn sin Kertgylwyr, ach le hi yn arbyr cart i'n hestoch o belach hyn y fe stech hon.
1: Chachdw fe'n anna gael eich ffadol ysg talho.
2: Gwydirach.
1: Neri dyrt yw gwyl cant ni ysg, mes dwi'l cant ni ysg leis yn wdros hyn, fwy'n talho sio sydd yn lenai?
2: Atod, ta kain tini eisiol leis yn ŵdras, agos mae dyma, mae'r tasha mae'r chwyd gwn flan ffordd, agos jyn tasha mae'r chwyd gwn flan lehi lawr wael yn sbidiol ffyrsion.
1: Y dwy cawr a wyt ti? Wyt ti a tawachtwch gwy dwy cawr a agos y dwy cawr a?
2: Tasha tawachtwch gwy dwy cawr a, mae stwy er chwpl o ffa, a ffa ac yw gwaen a bryd gwaethi yn ŵsad ywain, as a tacho, shachas a vedi win fi lohoid. Wyl zed, vetcha shenam. Agus a chin lehi plan on spidel legumach kudigon trocht bain tumach as lawr wael on spidel vetcha tawachtach lan aishin fershin kint. Doch.
1: Fawch, mae dyn sinet, mae kint gymau bydde ffiliad, neu'r feis ma hagan tada fwy wrm roed sy'n gwrdd y cwnte o wrtyn gyrmaid fi fel un on cwrlwyr gwn ymaro mor tyn li a cain tyn sinlin. Gwn bydde eisiau nysig sgil RT agus Erin Amon, Patrick O'Donovan agus yn ffogro gwn chwyniad mae apodau taro a rynu sianie gymach yn cryltor nosiwn ta 5 miliwn gon yn chied flin ele fi sied la gochiad 6 miliwn ol yn ish beisio dy ffol gochiad 40 miliwn dy reid ffogro yn aire eirianus mae ag yn ysg yn gwyl pe achorw taledion acob Tarlu Raw Wall. Dwi'n ord stwrhwyd o'r tí, Kevin Backhurst gyrwain cynnu yn aere sir as hen agos gymau cynti môr ledion yn ish eg yn agrach agos gydif yn cairlach o'r tí a lorog crwniw gopronioch leis yn aere ta i'r leas chiandere o'r tí radio yn gael tachta dwnlo brynna yn lindi ish the studio. Thied ffod ish dech o hwnnel.
3: Gmaer tu.
1: Fi socrwon agos hila gwyl yn socrw brishte.
3: Bwana nid ysgeol sy'n cwrs i'r reilach ysio gwrm le. Sy'n sy'n modiantr gialwnt, modiantr gialwnt i'r reiltas agos colwch stawt. Cedid na dwlg ysio ta'r chwein tîf clil ysio'n gialwnt. Agos ta'n chymryd ysgeol gwyl yn tare ar yna mewn heis cynnu ffonach gymach yna. Yn o'n isgwn tîsioch, yn o'n isgwn ta'n ysio. Agos yn ish ta achron anwôr ta'n ygi. Agos ta maedyn ta chwlw hwnna Bill Hila, if you who Kendall can keen at internarty, my altered Roda Dort and Terrine, Grand Harry's Gachanel Shear, my in all Dachra Dort and Tolkien Keen, Tinta Aid on Glor, Clickly Hit of ET Stiga RTE, Roda Haran into Scudio. Er brief stuurhoor, Kevin Backhurst.
1: Mario, stoeg ik bien question, te wel ga ik Patrick O'Donovan onder de doos toe in zijn. Wie zou kruan, jou die zei, ik het zien dat je schaarige is, niet in de haarige tarlo zag schuppen. Je wil zeggen, ja, stijg hem eens toe te reden, toch kreeg een kennis in ien.
3: Ken hoorlje, ik kreeg je weer in eire, nacht aan de haarige is, ga je in. Ken bonus mes, on die wiege, er ook hoorlje in jas blachige, er faal go, lischen stohi, le kohex a hoort kun kine, le fine schiacher er faal. Je weet ne kistene, wie je gerinningen aanvallig. Dat je aan zonder zag, gurgheid commission de mail, rotjes en maag, eliro dima. Schinier dan real toer, gonarnjal, mata dima orpsen, le kine marsha, hier ha, nachwil een bonus beder, go fulline. Choláidir, choslán agus a dít tsefe.
1: 5 miliún euro, a góhéx na cánáisnéise is méid reisúnt a bug airigide, a góhéx RT is méid reisúnt a mór airigide, is bug na chá radio na gailtachta, ma hóigin séidir teg a stóiag miliún an stáisiún seo chanyol a gemacht. Chodóki 5 miliún spáinin sé stóiin tion chur a dítach a veg ar helivíisi bug agus móra.
3: Well, a gwydio a bwyd na kostas omlóna fiche kóig, wain le radio na gailtachta, Lyric FM, agus 2FM, sy'n 1 filiwn is fiche. Sy'n e'n sgála a ta gysle sy'n ahrw sy. Beidir y gohegs yn wysiad wawr a ta i gartu i gyfeithi ra o ni mor an e fiche milion. Ach sianis.
1: Scríf tú hén alt le tuiris.caí rin seachtaní ó chuin cé héite san neadóig ar Patrick O'Donovan. Mariol, bhí tú caint fuin gaí in bhfuil se cha ní bháin le RT, ní cuinoch le mar tháinig an talt roimh nó hé sin chaintilag faoi chuirde lá féchana TG.

0: in aquel se de escal, egus confios a chur hawel jack bohai igin deir lahar. Ta dini imru am hasna canti gailtacta, mar nach wal cha dacwinna cu chaha el sa gailtact fasta, dwar chinkar leji Airbnb igus booking.com dar le John Prendergast un agliacht chinchan, ta an caes ni smasa a wad in an ingal, na mar a ta a gondaihe ille dar lish. Tá Richard Gibson, stúrthar arigat a scóir le conda go ningá le teagmháil dhéanú leis an aras slainte Jennifer Carroll McNeil agus leis an aras slainte na sé conda Robbie Butler, má dul a sibh sí ailse trás teorann i dhéosú. Ghlacú le rún ón chóirlear conda Albert Doherty le Gidditch gur thear teagmháil dhéanú leis na Harry le héilimh agus riachtanas áthair go ningá a chóilíonú má dul a cuairim ailseide. Bei falar of amshris that is bait a arin from a vaim da chanda gudin ngal trunon a nyuhu gus an art. Chucky in falar of a vaim ag a kehar trunone ag a spesha vaim gijin kehar a log majina mara. Shkela baish for Catherine Walsh is baiwan kilchare Catherine Yegarty rufosu is krokeira kilchare baish an aharlan pobl na galabaga. Yenar ia aie I jatori I hevlan a nyu on shri gijin quig ag a sferar a karp na walin shindin a faya a nyuhu gus a mara. For Helen Nigonel, Helen Niari is been a coin guido yogugus, bais an Harlan Pobl in Alcari, Niel Fire Bisa Cha, by Afran Tori, Helen Shul Jasarn, a ja Pobl gun Luhi a Gihineka Log, agus Curry Cyril Gatchul in Ayan Afran, Shinwad on Twishkirt.
1: Príf skelting ír hir gá léf ag fólingi vrinan. Gá ospidil na hálsgal a gáli leisgél maddiningi os ní chéra chúrtni le bán ví fál vás le hálsis nínchin ma jál gá léfnú tírnar dinu léf kert in a tástalachí a dinu ora. Ví Mary Kate has kondé vjó a gálig nérólíche ag an ospidil na gáli le tínis kín omlíin hafílis a ní. Dúrú legar ma jálir chartú klegin a wándi sim lín hafílis a kúig ví sí gé a gín tínis kín ach ví na tínis kín chodunas nach vétití gála gobl Daire Mary Kate Wadney Smasa sem ní an hafílis fichid dó agus lua sem ní an hafílis fichid trí din ús gan na CT agus MRI ara agus beigindu chaleg ospidel bómant im nach lia at ar friú mach gwa elche sem ní chien eke. Dúrs ar in a gwaeltachta dar cléri ar maadin ag press ócaid go chod na ringa farbro tuachy pobl agus gwaeltachta gwaal mwni nage gamae nabri ta gadeanna ar chéf in a sír criachni in chéfrin ale. Dúrs an tar a cléri go gínto an mainu chapitil go chlór na gwaeltachta na gaelge agus na nilian a fógrif gan ring i mwysed na brena sa hugging go lianar leis an dinestiacht a bobl na gwaeltachta agus na nilian agus na trí frí of hugri ta gaelta fein blaen nosin ta farbro. Chéf in a sír an tynad edachas agus ogin indruan agus onad gaelge agus cultúr ar hrad arachad imnach lia. Tá scoil, cholmon, túriní ima culin chorus anárif ima as trí scoil elingáile ima nán mwynú alinish fwyn sgeim bellach sáwalta chan na scoile. Sgeil ta bós. Wasa, John Mwynachan, as do viljan a chlochad bela wyrad, John John a Tammy, as inisgei has agus glas o chuchas in ospidel chuslan a wara in ye. Beis a gahore, dachtore dailies, in maengar, in aris, trinu na marach, on kuikidin shacht a chlog. Tour a chorpig shay pela wan tiyan the lords ar a nachlem, madin da saring, lay afrin sarchidin vean lay. Agus cuir in a yeshna sa rilic at a wall more. Tan tach osgiltig an chlan agus gun a course in the wan. Heish was ta John Grealish, John Johnny as a torlach rosmuk, ach rakuniad imraitin hasna. Níl sakuna sakhrididin ta fós, ach kudur hala. Agus wasa Barbara Brown, Babe Hernan rifosia, Babe Cole as rushin na manya chon ruchas, ach avina kuni in make-up in Lancashire hasna, ed an enu la fid gavan fovid. Kudur hali. Agus kudur efrin lena hanam des arang sa hugging, ag a sheikh lug, sheikh pelwud a garna. Benil prifskelting irhid.
2: Prífskeltin deskert olive ge kon loki von tarawesh gesh iske eden no de rine takker fuha duskert hieri ganen tischke uns konna rusod bjogna mur der de skeren gwel faiblish und tischke takker falik so laher iske paibli bali haig agus gwel gelor de ine gron o vadne no gwel tennis bolig agus benach takker chestoven tischke rol der skeren no hjarten tischke rusod kon kokschucht nu kon de ekle aglana achered Fi Leonard cynta o'r pob lys ydd angen le blian yn oes sy'n gwm prod le balta ele tîm pwl chwnta e. Dyr e'r ffigwri ta ffaith sy'n brifig if brif ifig stadrif. Fi er yng ngordd y si a chawn ys ydd angen dailo le chocha chi achtrod yn saeson. Sy'n gha yrydd yn lein y fi y male yn fwnaonig agos bres ys sy'n yrydd yn med dy chaher sa'i fi'n yn y ffogri.

0: Mórlam héine bhí bhíomhan gaham híl a ochar me aine agus maidir me bhí sé intach le bh gobar aige intach an ceantar ar fad go leolúir daoine fosta aige agus bhí láimh iste go leolúir daoige maidir a bhí sin agus ansaimigh an ceantar ar an cíine gúnaí maidir bhí sin agus camerá go ar i mod bhaine camerános.
1: Agus teachtaíocht a ceisteach an spenacht díl stíle an Josie Moore agus Cóvról an Wintsi ó Fáric Lowry a gar na múla a sin agus gur maith a Fáric Súram Cúlship cunneal go maith. Acha buíochas lib a siocht a steach gar oed fítri agus Seamaig Lín Olidian agus ón Olidian fersant as ón a se a chyrda seisca le díonna a se a maidzin acha gúlchag dæsan an Thomas Hjúrt gu Josie agus bealach dí le anam Josie Moore fér fíal flahúl Fáiltúil, spríúil, oedd y byd yn eich aelod yn ystach ar y tasach gyda dia ti Josi na ti behelle gyda fy'n o'r gasw o'r ta. Agos mwyd y cwyd bennach deil anam na maed yf cwyn o mwyd ffyrsyn e maed yn eid Jan Tamwy o mwynachan as clochor hwys ymwyl o wedyd fair o lawrlwm eid y glos a rwy'n bryant o'ch yn agos medyn y glor fwy yn ysgeid mae bwyd bynd yn y dyda gyda fy'n rwgw yn ysgeid agos bennach deil anam Jan Tamwy agos lanam Josi Moore.